0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Autokoutek.
3: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli

0: Radio Kontakt.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě, a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Housebrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva CZ.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínů podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Skupina Gasnet, největší distributor plynu v Česku, dokončuje v náročném kopcovitém terénu Jizerských hor rekonstrukci vysokotlakého páteřního plynovodu. Závěrečná etapa modernizace trasy z Jablonce nad Nisou do Desné posílí spolehlivost zásobování plynem v celém regionu. Díky moderním postupům a technice probíhá rekonstrukce bez omezení dodávek. Práce by měly skončit v listopadu. A pojďme mrknout ještě na počasí. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou jasno až polojasno, odpoledne pak převážně oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Jo, jo, jo, je pátek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi, ahoj Dave, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek, říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu a Jasmin mi udělala obrovskou radost, že ji zase vidím,
3: že přišla.
2: Já jsem se dostavila.
1: Jak se máš, jak se máte?
2: No dobrý, co
1: dobrý.
2: Vy?
3: Tak jak jinak, když je pátek.
1: No tak no, jasně.
2: Já
1: tak...
2: myslím, když jsem tady, tak nic.
1: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste si nás pustil. Imagine Dragons, s tím začneme, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Imagine Dragons. Šest hodin, pět minut, tohle Hit Radio, krásné ránko. Já bych začal takhle zjemna. Přeci jen je pátek. Je pátek, sešli jsme se tady všichni.
1: Sešli jsme se zde.
0: Sešli jsme se. Kdo půjde pro prsten?
1: Jen to ne. No, co jste chtěl říct, hezkýho?
0: No, že jsem se na vás těšil, protože nejenom na vás, ale na to, že je pátek. A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je.
0: Se Slovenskem. No. Já si myslím, že tenhle víkend bude supervej. Supervej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jede nealko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem ti chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou, a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho strejdy, který slaví 60, a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jedu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777-937-777, to je číslo, kam nám to napište. Jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na víkend. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: svůj show.
1: 6 hodin, 10 minut, Black Eyed Peas.
0: Svůj show.
1: Just can't get enough na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Svůj show.
1: Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
2: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přímý přenos, to by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
1: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok, zítra výlet.
2: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
1: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
2: Kamčas do Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
1: Jana Jindřichův Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
2: Květa Děčín dneska si vyzvedne 3letého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
1: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
2: Zdeněk Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
1: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kalit o víkendu, no tak si užijte.
2: Kalit a koukat na hokej.
1: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hit Rádiu. Leony, Don't Worry, v 6.11, hezké ránko.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio, minutu po čtvrt na sedm, Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
0: Mm-hmm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal.
0: Aha.
1: Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak věděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. Mm-hmm. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto. A já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle. A taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No, třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
4: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
8: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
20: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
21: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
22: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
21: Kaufland.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Českolipsku v Novém Boru. Omezení čeká na náměstí Míru, které je částečně neprůjezdné. No a pozor, taky v Teplicích, kde je nově neprůjezdná Francouzská ulice.
24: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
25: Hit Radio Kontakt.

0: Alex Moran. Ordinary na Hit Radio, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu, mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuměný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky. Sprejovat po vlacích se nemusí vyplatit, o to spíš, když člověk vytváří grafity v Katalánsku. Tamní úřady se vydali do boje proti sprejerům. Nově jim hrozí pokuta až 22 milionů korun.
0: 22 milionů za posprejovaný vlak?
2: 900 tisíc euro.
0: To je vlastně docela dobrý, jako...
2: Mně to přijde taky fajn, kolikrát, když člověk prochází kolem nějaký krásný fasády. A mě teda nejvíc vadí takový ty tagy, jo, jenomže jsou třeba tři písmena takovým tím malým neúhledným
0: Takový ty kliky háky, ale pak jsou takový ty hezký malby.
3: Právě no, u nás za barákem teďka namalovali takový papoušky modrý, což jako možná zní divně, ale vypadá to naprosto nádherně a pak ti to někdo pokazí přesně nějakým tagem.
2: To byl ale nejspíš takzvaný legal.
0: Legal, jo?
3: Ano,
0: to je legal.
3: To je legal.
0: Hele, a co kdybychom založili společnou crew?
4: No to bychom mohli, ty vole, to jsem právě, myslel.
5: Na konci by mohl být S a doprostřed bych dal možná H, to pěkně spojuje písmena. No a na začátek třeba K, a nebo
6: R,
0: R, H, S.

0: za 100 let. I za 100 let. 6:36. Tohle je Hit Radio, krásné ránko s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Máme tady v tuhle chvíli hlášení pro všechny milovníky sluníčka, moře, tepla, nic nedělání. Protože od pondělí tady u nás na Hit Radio startujeme soutěž o dovolenou u moře v hodnotě 40 tisíc korun.
0: Ty jo, tahle tajná informace vlastně od nás zazněla úplně poprvé, takže vy, kdo jste teď u rádia, tak víte, proč je od pondělí dobré poslouchat Hit Radio. Takže jestli už se vidíte, jak ležíte na lehátku, v ruce drink, žádná práce, pohoda, tak od pondělí poslouchejte pozorně, protože letošní dovču vám platíme my. Hity pro vás máme taky Miley Cyrus, Flowers, a staví se i Damiano David tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co to je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
17: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
18: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravy železničních kolejí vás dnes můžou zdržet na Mostecku. Opatrně v obci Obrnice, kde se pracuje v Dukelské ulici. Dočasně je úplně neprůjezdná a jezdí se proto objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. We were good.

0: Tohle je Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin, chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tchýně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě, no, aby si to mohla objednat.
2: Ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foroty, dopředu. Teďka, že bychom si to objednali třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký, jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě a ten chlap jakože vtipálek, haha, tak udělá tohle, jo. A nevím, no. Se mnou by tam seklo, já bych tam prostě spadnul do toho hrobu taky. Kytlaroj, Justin Bieber, Stay, 6.50 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Nová fasáda historické přádelny, obnova kostelní věže nebo rekonstrukce vozové kolny. Liberecký kraj pokračuje v podpoře obnovy významných kulturních památek na svém území. Rozdělí více než 5 milionů korun z individuálních dotací určených na opravy historických objektů a sakrálních staveb v různých částech regionu. Maximální teploty se na závěr pracovního týdne budou na severu Čech pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách 17 až 20 stupňů. Dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne pak čekáme více oblačnosti.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké ránko.
9: Krásný pátek přejeme.
10: Snídaně šampionů.
8: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
9: Máme.
11: Jsem to skvěle.
8: Zní to dospěle?
11: Zní to skvěle.
9: Skvěle.
8: Já jsem ale všiml si, já se dneska od rána Davida, třeba už po osmí ptám, co říkal.
11: My nejsme na stejné vlně dneska.
8: Nejsme. Tak jsme rádi, že vy jste na té správné vlně s námi tady. Si a Cheap Thrill s tímto celé odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční Hit Radio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to.
1: Jo, to jde snadno, tato
0: představa. To lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: To už je horší, no.
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo, takhle. Co je jasný, že v ceně all inclusive je všechno. Jídlo, pití, tichá domácnost, všechno, jo. Ale tak pojďme si to, jako pojďme se do toho vžít, jo. Udělal byste to?
1: Těžko říkat, když v té situaci nejsem, ale znám někoho, kdo v té situaci byl a opravdu se rozešli a potom jeli na dovolenou s tím, že ale ten rozchod nebyl jakoby špatný, takže vlastně to tam nebylo na nože, ale bylo to nepříjemný samozřejmě.
0: Ono asi taky záleží samozřejmě, když se ti dva rozejdou a jsou stále sami, tak asi to je v klidu, ale
1: jo,
0: jako, kdybych si představil, nebo je to relativně v klidu, ale ta horší varianta je, kdyby třeba už ten jeden s někým byl a řekl, hele, prosím tě, my máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou, víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty tři týdny jako na dovolenou, jo, je to v pohodě.
2: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice, kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to mělo být na Mácháči, tak to bych asi želel, ale kdyby to měly být nějaká tropická destinace.
0: Na Mácháč právě bych jel.
2: Okay,
0: to je pravda, to je vlastně pravda, no, takže...
1: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
1: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Krištof, hezké ráno!

0: Za minutu 7:45 ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, stornou poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Směřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou ale rodinou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní zamilovaní.
1: Počkej, já jsem teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelný.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byli rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás hodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
9: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
10: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
13: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D10, dávejte si velký pozor kolem kilometru 24,5 ve směru od Prahy na Turnov. Máme informaci, že je tam odstavená nepojízdná dodávka. Čeká se na odtahovku.
18: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
19: Hit Radio Kontakt.

0: Forever Young. David Guetta, Alphaville, Ava Max, 7 hodin 30 minut, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. Za malou chvíli rychlá pitka o Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Mača je dobrá, ale neměli bychom to přehánět. Zdravotníci stále častěji řeší, jak zdravá je častá konzumace koncentrovaného zeleného čaje. Záleží údajně na množství, kvalitě a individuální citlivosti. Do Brna se sjíždí nejen sudečtí Němci, ale taky fanoušci asijské popkultury. Startuje tam totiž oblíbený Anime Fest. Loni na něj dorazilo na 40 000 lidí. Letos by jich podle odhadů mohlo přijít ještě víc. Když šachy, tak jedině pod vodou. O kuriózní způsob této legendární logické hry je stále větší zájem. Letošní světový šampionát v Polsku přilákal doposud největší množství hráčů, celkem 62.
0: Šachy pod vodou. Podle mě už lidi nevědí, co z nudy vymýšlet. Včera jsme se tady bavili o borci, který štrikoval během maratonu.
2: Je to tak. A teďka, já jsem se koukal na video, schválně se zkuste najít na internetu, vypadá to úplně bizarně. Prostě lidi, kteří jsou po pás ve vodě a vždycky, když chtějí odehrát tah, tak se musí na chvíli ponořit pod vodu, táhnou a pak zase vyplavou nad vodu.
0: To musí dát hrozný práce, co? Jsem taková blbost. Poslední gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. O tom je rychlá pětka a ty pro vás máme právě teď.
3: MotoGP bude 19. až 21.6. Vy tou gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi různými sektory, sledovat ty závody z různých míst a taky kompletní víkendový program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Hezky, tohle chcete, tak pokud byste rádi vyhráli, napište nám, chci soutěžit a koho byste vzali sebou na 777 937 777 732. Hezké ráno.

0: Vayamos, compañeros, tohle Marquez. Pasta. 7.35. Rychlá pětka. Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky, gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
1: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké
2: ahoj.
0: Ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím pěkně?
2: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty gold vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
2: Jo, jsme. Už jsme dlouho nebyli na hrám, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
2: Wow, oslík.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
2: Afrika?
0: Přesně tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
2: Jablíčko.
0: Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
2: 150.
0: 8. Vy jste řekla na začátku 150
2: rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
1: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
2: Do Brna.
1: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
2: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
2: Jo.
1: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak super, je to tvoje, moc gratulujeme, gold vstupenky na celý víkend MotoGP, můžete se s kamarádkou těšit.
2: Krásné, děkuji moc.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný díky víkend, Pájo, ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Kontakt.

0: Jamel je superstar 7.41, tohle je páteční Hit Radio Krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Mm-hmm. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem Elektro, tak netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: Tak to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to takhle, zvíře.
2: Takže vážně vydělit.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě. Já jsem včera, když jsem to četl, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak ještě aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Mm-hmm. Jo, což je jako zajímavé zjištění a je to matematický podraz století. Mimochodem, člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
0: Normálního, klasy, ne jednoho, prostě nějaký gáta titly, jo.
2: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
0: Nevím, prostě převalskej, třeba.
2: No, zajímavý.
0: Je, opravdu, já jsem o tomhle ležel včera asi 15 minut a zjišťoval jsem si o tom jako detaily a ač to teďka zní možná neuvěřitelně, tak opravdu to tak je. Takže z toho vyplývá, že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
2: Asi jo, teda, no.
1: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal. A pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
5: Energie, zkušenosti, výsledky.
6: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
3: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Mami, mami, mimino stegosaura.
12: On chodí.
11: Jde k nám.
12: Ty seš ale rostomilé.
13: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
3: Service Plus.cz.
16: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
17: Housebrand Café, per favore?
18: Si, signora.
19: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
20: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
21: Řešení je úvěr od Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit hodně.
21: Řešení je Acema.
20: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
21: Řešení je Acema.
20: A co když potřebuju 20 milionů?
21: Řešení je Acema.
20: A 30?
21: Acema.
20: A 40?
21: Acema.
20: A 50?
21: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený kamion hlásíte na dálnici D8. Zdržet vás může na kilometru 85 směr Drážďany. A pozor si, dávejte taky v Ústí nad Labem, kde se dopravní nehoda řeší v Chabařovické ulici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Činasky. 7.55 ladíte páteční Hitrádio. Krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
0: Počkej, a
2: tak proto si tak rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
0: Máme to i zúrovněný. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře tepelná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že jich k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5 000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4 000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Skupina Gasnet, největší distributor plynu v Česku, dokončuje v náročném kopcovitém terénu Jizerských hor rekonstrukci vysokotlakého páteřního plynovodu. Závěrečná etapa modernizace trasy z Jablonce nad Nisou do Desné posílí spolehlivost zásobování plynem v celém regionu. Díky moderním postupům a technice probíhá rekonstrukce bez omezení dodávek. Práce by měly skončit v listopadu. A pojďme mrknout ještě na počasí. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou jasno až polojasno, odpoledne pak převážně oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré páteční ráno.
12: Ahoj, ahoj.
13: Snídaně šampionů.
11: Tohle mi chybělo celý týden, Jasmin. No, ahoj, ahoj.
14: Celý týden jsem dvakrát chybila, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
15: Ty, co měli přijít, nepřišli, no.
11: A jsou tady už, krásné ráno, Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
12: Pánové, máte Instagram?
11: Jo. Taky.
12: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
11: No dobře, no.
15: Ty jsi to tu řekla.
11: Avicii, Levels na Hit Radio 8.02, ráno.

0: Páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier, Too Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu z vás.
0: Vím, že nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy. Což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: No navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát to má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi, trošku, jako, no. To je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme?
1: No,
0: to není možný.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale.
0: To, přesně, to jsem chtěl říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonohým holkám, my chlapi, netlubni, Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Color Me, 8 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Huntrix Golden, čtvrt na devět, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno ale. Dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože hele, zlato, nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle. Ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura. On chodí. Jde k nám. Je, ty seš ale rostomilé.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
3: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
9: Asi bouchla hadice.
8: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
9: Co?
8: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
9: Chlapi, jedem do Hostru!
10: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
11: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Chomutově, nehodu tam hlásí Vinohradská ulice. A k další dopravní nehodě došlo na Mostecku v Litvínově. Opatrně v Podkrušnohorské ulici, nedaleko zimního stadionu.
13: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
14: Hit Radio Kontakt.

Ahoj. Od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Byl květen.

0: obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
1: To bude fantazie. Navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko. Těšíte se?
2: No jo.
0: Jasně.
1: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A Stay na Hit Rádiu 8.29.
0: Ty Sesh, tak dobré.
1: Party začíná, hezké ráno!

0: ráno, tohle je Kamrad Be Mine a Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Módní experti už mají jasno, takže my taky. A vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, který mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
2: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky, všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu, prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou, černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem, ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem, na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mně se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to já si to nechám, nevím, do garáže třeba. On říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ranko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
8: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
12: Asi bouchla hadice.
11: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
12: Co?
11: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
12: Chlapi, jedem do Hostru!
13: Pořád jste tady.
14: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás, sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovství, mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu. Vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 po tom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nechty, vlasy, bílec kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plány na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Češi!
1: Do toho!
0: Češi!
1: Do toho!

0: 8.57, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 000 korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Macha, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
1: Ahoj.
0: Čau, v pondělí.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Minutu před 9 hodinou vás od mikrofonu Hit Radia Kontakt zdraví Deniska Jelibaj. Pojďme se podívat, jak to jezdí na našich silnicích. Řidiči opatrně na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu. Před omezením u DOX vytvořila se tady kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru. A dávejte pozor na trase mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem. Na úrovni Smržovky budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. I tady byste se ale měli zdržet maximálně nárazově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Autonasrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
14: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost v Česku. Zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. Němečtí poslanci schválili záměr na stavbu vysokorychlostní trati Drážďany-Praha. Výstavba by měla začít v roce 2032, hotovo by mělo být v roce 2044. Trať citelně zkrátí cestování. Třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 2,5 hodin trvat jen hodinu. Jedna noc, desítky míst a nekonečno zážitků. Muzejní noc pod Ještědem dneska večer propojí Liberec, Vratislavice i Jablonec nad Nisou a nabídne večer, kdy galerie, muzea i další prostory nabídnou speciální program v netradiční večerní atmosféře. Čekají vás komentované prohlídky, výstavy, koncerty, kreativní dílny i netradiční zážitky.
2: Hokejový servis Hit Radio.
15: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách rozhodl Mark Scheffele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Na severu Čech měříme aktuálně 14 až 17 stupňů, dopoledne bude většinou jasno až polojasno, odpoledne pak přechodně zvětšená oblačnost, ale večer se začne zase vyjasňovat. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Tak tolik naše Denča Mečířová, její zprávy a počasí. V 9 hodin a 3 minuty vás od mikrofonu Hit Radio Kontakt zdraví Denis Kajalibaj. Naše Silva Válková bude zase zpátky v pondělí, ale do té doby si hod budete muset vystačit se mnou. Miles Smith a Stargazing nám zpříjemní páteční dopoledne, aby nám utekl ten poslední pracovní den hodně, hodně rychle.

Dvě a půl minuty nám zbývá do 9:45. A k dalším superhitům vám v éteru Hit Rádia Kontakt přidáme i další skvělou náladu. All good things come to an end. Všechny dobré věci dochází do konce. Tak to je název hitu, který nám akorát dozněl, ale nám dobré věci ještě zdaleka nekončí. Naopak, pátek dopoledne nabijeme tou nejlepší energii, snad i díky tomu, že venku máme tak krásný počasí. A začíná se to projevovat. Ano, teploty rychle rozhodují. Rtuť v teploměrech překoná dneska odpoledne 22 stupňů a během víkendu nás může potkat i tropická třicítka. Na severu Čech toho samozřejmě musíme náležitě využít a vyrazit někam do přírody anebo za skvělou zábavou. Kam se plánujete vydat vy? Pište nám na WhatsApp 606 825 404. Za chvíli se společně vydáme na nejhezčí regionální místa, kam můžeme vyrazit během tohodle víkendu. No a teď už je na čase dát si snídani. A kde? No, dáme si ji u Tiffany. Breakfast at Tiffany's. Jako další pohodový kousek do našeho pátečního repertoáru.

0: 9 hodin 23 minut, pátek 22. května a tady je Hit Radio Kontakt a Deniska Jalibaj. Díky moc, že společně s námi ladíte pátek dopoledne. My jsme se vydali na sever Čech, tady do našeho krásného regionu Podještět, hledat to nejhezčí místo, kde strávit teplé dny. Protože před námi jsou tropický třicítky a my jsme to místo našli. Přátelé fanfáru, protože to nejlepší místo je Věry zahrada. Ano, ne, takhle, abyste věděli, na náš WhatsApp 606-825-404 jste nám dávali vědět, co je jako to nejlepší místo v regionu, kam vyrazit teď během teplých dní. A Věra nám napsala, ahoj, já znám to nejlepší místo, kde strávit tenhle víkend, je to u mě na zahradě. Takže Věra nás všechny zve k sobě na zahradu, pokud byste ale plánovali vyrazit někam jinam, už třeba proto, že u Věry na zahradě by bylo moc lidí, můžete zvolit třeba naši zoologickou zahradu, podívat se můžete i dneska během muzejní noci na spoustu míst. Přeci jen naše Severočeské muzeum získalo hned několik ocenění a to i teď v poslední době, takže třeba to může být programem, jak odstartovat víkend a samozřejmě můžete vyrazit taky na ty klasické místa, ať už se chystáte na Ještěd, do Jizerek nebo kamkoliv ven, nezapomeňte mít sebou i dostatek tekutin, ať máte vždycky po ruce něco k pití. Proto nejhorší, co je, zůstat vysušený, bez vody a potom i bez nálady. Za chvíli další skvělý hity, čeká nás třeba Like It a jejich Nádech a nadechneme se také s Rosé, Bruno Mars a jejich kouskem Appet už za pár minut.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776-823-833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776-823-833.
10: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec Pavlovice.
11: Tady se vám blíží splátečka a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtan, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
16: Randíte?
17: A tohle znáte?
16: Bylo to fajn, ozvu se.
17: Sestěhujem se hned?
16: Zapomněl jsem peněženku.
17: Uděláme si selfiečko?
16: Promiň.

0: Clean. To se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tahle skvělá dvojice Rose, Bruno Mars a jejich hit APT nám akorát dozněl v 4:30 v éteru Hit Rádia Kontakt. Ale nikam nám neodcházejte, my pro vás máme další skvělý kousky. Britská zpěvačka a DJka Sonic, která se celosvětově proslavila třeba tanečními hity z přelomu tisíciletí a nám teď předvede svůj další skvělý kousek. Je to tak dobré a je znát, že je to dobré, když do éteru přijde hit It Feels So Good. Zajímavé je, že obzvláště v téhle době za stolik těch ženských DJek nebylo. A tak tohle je jedinečná příležitost oslavit právě s ní návrat nejenom do takových těch 90. let, ale hlavně k další skvělé hudbě. V 9 hodin a 36 minut jsme pro vás připravili ten nejlepší playlist. Takže já doufám, že ať už nás posloucháte odkudkoliv, jste teď připraveni to s námi na páteční dopoledne rozjet, protože nás čeká ještě pár hodin, než přijde víkend a to už se teď musí oslavit. Obzvlášť, když jméno našeho dalšího hitu je It Feels So Good. Tak pojďte na to, pátek je tady.

0: jeskyni nás poctili svojí přítomností krátce před 9:45 ve vysílání Hit Rádia Kontakt. Krásné odpoledne, sever Čech žije tou nejlepší hudbou a možná ne teď úplně tou nejlepší stavbou, protože velké komplikace provázejí výstavu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště v Liberci. Stavba potrvá nejenom o čtvrt roku déle, ale bude skoro o pětinu dražší. Takže cena nakonec přesáhne 48 milionů korun a bude docela zajímavý, jakým způsobem dokáže město tuhle stavbu nakonec obhájit. Když jsme se koukali tady na fotky, tak ta původní stavba Technikova pavilonu šla k zemi. Teď se tam staví na výstavišti nová budova. Ale obecně musím říct, že výstaviště je místo, na který se moc těším, že bude revitalizovaný, protože stejně jako když se opravovali lázně, stane se z toho další hezký klenot tady u nás na severu Čech. A tyhle rekonstrukce jsou potřeba. I když 48 milionů je už docela pořádná částka. Jaký místo byste vy chtěli vidět rekonstruovaný nebo opravený tady na severu Čech? I to nám můžete dát vědět na náš WhatsApp a já vám k tomu přidám i další skvělý hity, který rozhodně nebudou stát 48 milionů, ale jenom chvilku vaší trpělivosti. Za chvíli budeme zpátky třeba z Blink a jejich I Miss You, přidá se taky David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich Gone, Gone, Gone a mnoho dalšího na páteční dopoledne. Hit Radio Kontakt je tady jako lepší společník na to, aby vám pracovní doba rychle utekla.
1: V České Lípě se konečně vrhnou do stavby dlouho očekávaného skateparku. Jak bude moderní skatepark vypadat a proč nebylo jednoduché najít firmu, která ho postaví? To vám poví starostka České Lípy Jitka Wolfová a pozveme vás taky na nejbližší českolipské sportovní akce. Tak laďte i v pátek Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Rádia Kontakt.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, aneb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz. Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
7: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
8: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
9: Tak to musíme do Spoltexu.
8: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
9: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
8: Tak už pojeď.
9: Spoltex.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
14: On chodí.
13: Jde k nám.
14: Ty seš ale rostomilé.
15: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
18: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
19: Service Plus.cz.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Hit Radio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt je 10 hodin, Denisa Mečířová připravila krátké zprávy a počasí. Společně se taky podíváme, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to vypadá za volantem. Řidiči opatrně na Liberecku v Šimonovicích. V Minkovické ulici je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce. A dávejte pozor také na trase v Ústí nad Labem, přístavní ulici. Probíhají tady stavební práce. Je třeba počítat s omezením provozu. Zbystřete i v Liberci v Husově ulici, kde probíhají další opravy vozovky. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info. Volejte na 800 900 952.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Trénírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci RADIO.cz. Hit Radio Kontakt.
2: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s hasičským záchranným sborem ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Na požářišti už se nevyskytují žádná skrytá ohniska. Policie požár, který vypukl 2. května, prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Dosud nikoho nezadržela ani neobvinila. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko bude reprezentovat ministr Petr Macinka. Policie při finále MOL Cupu rozdala jabloneckým fanouškům pokuty za 60 tisíc a dva z nich zadržela. Královéhradečtí policisté při finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou, které skončilo vítězstvím Karviné 3-1, kvůli výtržnostem zadrželi dva fanoušky. Dalším 8 fanouškům dali za přestupky pokuty v souhrnu téměř za 60 tisíc korun. Jednoho čeká správní řízení. V Jablonci je 17 stupňů, ve Cvikově 19 a v České Kamenici 15. Dneska nás na severu Čech čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 24 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Tolik Denča Mečířová, její zprávy a počasí a teď se společně vrháme do další hodinky. Před námi je spousta zajímavých informací. Mrkneme na prvního Čecha, který se dostal na Tetr College a je tady od nás ze severu Čech a vydáme se taky do České Lípy. Máme pro vás připravený informace o tom, jaký to je, když vaše babička měla oblíbenou počítačovou hru a mnoho dalšího. Už za chvíli.

Zrzoulek Ed Sheeran se svými TV Sapphire nám akorát dozněl v éteru Hit Radio Kontakt na hodinách 10.14 a my pro vás máme připravený další skvělý hity a taky se vracíme zpátky sem k nám do regionu. Adam z Liberce se stal prvním Čechem, který byl přijatý na Tetr College. Tato prestižní univerzita bere víc než 0,1% veškerých studentů, kteří se na ní hlásí. A je to docela veliký úspěch, protože v České republice se to zatím ještě nikomu nepovedlo. No a tak samozřejmě my jsme se vrhli do toho, aby jsme pro vás Adama objevili, spojili se s ním a přivedli ho sem na rozhovor. Takže 6. příští měsíc se můžete těšit na rozhovor s Adamem Kalinou, který se jako první za Českou republiku dostal na tuhle prestižní business vysokou školu. Teď už vám vyšlo i další skvělý hity, protože před námi je na pátek jenom to nejlepší. A já ten pátek úplně miluju. Co třeba s hitem Friday, I'm in love. Pátek, jsme zamilováni. No do čeho jiného, než do příchodu víkendu bychom snad měli být zamilovaní. Tak tady je Cure a tenhle skvělý kousek, aby nám ten pátek rychle utekl do chvil, kdy už budeme mít volno z práce. 10 hodin a 15 minut jako nejlepšího společníka na severu Čech ladíte Hit Radio Kontakt.

lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co žijí.

0: Ella Henderson a Rudimental v jejich společném bijáku Alibi 6 minut před půl jedenáctou. Ladíte Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími hity. A my se společně právě teď vydáváme za starostkou České Lípy, aby jsme se dozvěděli, co se aktuálně děje v našem regionu.
1: Česká Lípa je městem sportu. Na téma nových sportovišť i chystaných sportovních akcí jsme si povídali se starostkou České Lípy Jitkou Wolfovou. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
1: Prozraďte nám, na jaké nové sportoviště se v České Lípě mohou lidé těšit?
2: Tak v polovině letošního roku začneme pracovat na stavbě nového skateparku v Purkyňově ulici u základní školy Špičák. Vysoutěžit hotovitele u této zakázky nám dalo opravdu zabrat a o to větší radost mám, že se to konečně podařilo.
1: Proč to bylo obtížné?
2: V České Lípě chceme postavit skatepark.

0: firmu na stavu překážek a zvlášť další firmu, která připraví terén. Vše ale konečně klaplo, skatepark by tedy měl už stát v příštím roce.
1: Popište nám, co v novém skateparku všechno bude.
0: Tak jak jsem zmiňovala, bude to skatepark s betonovými překážkami. Kromě toho zde ale bude také sociální zázemí, pergola, pobytové schody, nové chodníky, mobiliář, veřejné osvětlení. Opravíme i protihlukovou stěnu, která bude v těsné blízkosti skateparku. Je to opravdu komplexní areál, kde se budou moci pořádat i závody nebo další akce. V České Lípě máme silnou základnu lidí, kteří se tomuto sportu věnují a kteří na skatepark čekali opravdu dlouho. Jsme rádi, že jim a dalším zájemcům můžeme areál konečně dát.
1: Pracuje město ještě na nějakých dalších zakázkách, které souvisejí se sportovním vyžitím ve městě?
0: Ano, v letošním roce bude již třetí sezónu v provozu koupaliště Dubice a v loňském roce jsem přibyla nová veřejná griloviště a letos chceme přidat dvě nová dětská hřiště a také boxy na kola, kam si je budou moci cyklisté bezpečně uložit. Chceme také pořizovat novou kogenerační jednotku do sport areálu, která pro tento komplex vyrábí teplo a elektrickou energii. Nastávající je v provozu 18 let a je potřeba ji už vyměnit.
1: Mohou se občané těšit třeba i na nějaké hezké sportovní akce?
0: Určitě mohou. Hned na začátku června, 3. a 4. pořádá příspěvková organizace Sport tradiční olympiádu dětí a mládeže. Teď následující týden, 7. až 4. června, se na tenisové kurty u Poučnice vrátí mezinárodní tenisový turnaj Machalik Open a to je opravdu krásná podívaná. Na obě akce srdečně zvu.
1: Máte v oblasti sportu nějaké plány do budoucna?
0: Tak plánujeme stavbu nové sportovní haly, protože ta stávající je plně vytížená a již našim sportovcům nestačí. Chceme také pokračovat v dalších opravách na Českolipském městském stadionu. Tam sice nyní řešíme takový zádrhel s nedávno opraveným fotbalovým hřištěm, ale věřím, že vše zdárně vyřešíme a sportovci si budou moci tento areál naplno už užívat.
1: A mě nezbývá, než popřát, aby se sportu v České Lípě i nadále dařilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz. Hele.

0: celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
10: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
10: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Ricky Park v čele s Emily Armstrong, The Emptiness Machine, hit, který nám rozhodně dokáže přinést pořádný tempo a emoce. Zajímavý je, jak každý kousek nás dokáže dostat do jiné nálady. Tady je Hit Radio Kontakt, pátek 22. května, 10 hodin 38 minut je s vámi Denis Kajalibaj. Naše Silva Válková vyrazila na dovolenou, budete to tady muset dneska dopoledne ještě jednou přečkat se mnou. Jak už jsme se bavili, je to někdy náročný, když třeba hraje nějaký hit, který fakt milujete a teď vy sedíte v autě za tím volantem, držíte ten volant a říkáte si, nesmím s tím volantem dělat nic špatného. Je zajímavý, že jsou hity, které prostě vždycky nás dokážou zvednout z židle a někdy je docela těžký se udržet a nezačít tancovat i v tom autě. Tak právě pro vás, kteří teď jste třeba na silnicích, zvolníme tempo s hitem, se kterým spíš než zatancovat si se můžeme tak zasnít. Ano, přichází ten, který umí vždycky navodit pohodovou a klidnou atmosféru. A to je Robbie Williams. Teď se svým kouskem Sexta pro vás máme další pohodový moment na pátek dopoledne.

0: Adams nám navodil trochu chuť na to si jít lehnout, ale Rihanna a Calvin Harris to hned spravili a přinesli nám zpátky s hitem We Found Love další skvělý beaty. Ladíte Hit Radio Kontakt, přesně ve 10:45 pro vás máme připravený ten nejlepší playlist. No a teď se taky podíváme na počítače, který ještě mají stále třeba jako Windows XP nebo tak Windows 7, prostě na pěkně starší počítač vaší babičky. Protože dneska slavíme Světový den solitéru. Ano, to je taková ta free karetní hra, kterou najdete na každém tomhle počítači. A hej, třeba ji máte i na mobilu, nebo ji hrajete taky. Já vám to neberu, protože já ji samozřejmě mám taky, mají i naše zprávařka Denča. Prostě všichni rádi hrají solitér. Ale je fakt, že když se řekne tahle hra, hned se mi vždycky vybaví moje babička, která to mastila od té doby, co jsme ji pořídili první počítač domů. No a teď její nejoblíbenější hra. Má i na mobilu, má i na tabletu, má i samozřejmě i v počítači. Tak využijte dneska Světového dne solitéru, abyste třeba navštívili právě svoji babičku. A když už jsme tady u těch dobrých rytmů, přidáme si další skvělý hit i za chvíli v našem vysílání. Léto se blíží, tropické třicítky hitnou už tenhle víkend a to se musí náležitě oslavit. Tak třeba zjdeme se laví, aby nám to léto přišlo ještě o něco dřív. Třeba i do práce a ať se všechno zase daří i během páteční pracovní doby.
1: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Tak jí pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
2: Energie, zkušenosti, výsledky. SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
4: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
7: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Vyměňte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Co to je?
13: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 11 hodin, Denisa Mečířová připravila krátké zprávy a počasí. Mrkneme se taky za volant, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat, jak to jezdí u nás na severu. Na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov desné se střetl autobus osobním autem. Řidiči, dávejte tady pozor a počítejte se zdržením. A zbystřete taky na trase z Nové Paky na Trutnov u Vidochova. Bude v pravém pruhu probíhat oprava svislých značek. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Lidé v Jizersko-Horském Bedřichově dnes budou v referendu rozhodovat, jestli bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Budoucnost lyžování v Bedřichově je nejistá. Většina ski areálu byla v minulé sezóně mimo provoz. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první to pocítili na Pyrenejském poloostrově. Ve Španělsku už v týdnu naměřili více než 36 stupňů. A teploty půjdou dál nahoru. Lokálně může rtuť atakovat i 40 stupňů. Na přelomu týdne pak vlna zasáhne i Česko. Už jen do konce května můžete posílat svoje návrhy na to, jak vylepšit Liberec. Město v letošním ročníku participativního rozpočtu vyčlenilo 10 milionů korun. Radnice přijímá návrhy na malé projekty do milionu korun a na větší projekty s odhadovanými náklady do 2 milionů. Město spustilo i novou verzi webových stránek, kde je harmonogram letošního ročníku i veškeré podmínky a kontakty pro ty, kteří se rozhodnou nabídnout své nápady. V Liberci bude za měsíc na fotbalové mistrovství světa Fanzona. Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale 18. června budou moci fanoušci v Liberci sledovat společně na náměstí u radnice. Těšit se můžete nejen na promítání zápasu na velkoplošných obrazovkách, ale taky na celodenní program. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 17 až 19. Odpoledne naměříme maximálně 20 až 24 stupňů. Bude většinou polojasno, přechodně až oblačno, k večeru se bude zase vyjasňovat.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Tolik naše Denča Mečířová, zprávy a počasí a v 11 hodin a 5 minut vás od mikrofonu Hit Radio Kontakt zdraví Deniska Jalibaj. Společně se podíváme do jizerských pekáren a taky na jednu důležitou otázku, a to jak zavřít sušák na prádlo, protože tahle podpora se rozloží vždycky z té druhé strany, než se ji pokusíte složit. Přidáme i mnoho hitů a hlavně spoustu skvělé energie.

Přesně ve čtvrt na 12 ladíte Hit Radio Kontakt s těmi nejlepšími kousky. Provoněné pečivo už máme pro vás připravený. Za 500 korun si můžete odnést poukázku už dneska odpoledne. Stačí se podívat na sociální sítě Hit Radio Kontakt a pod správný soutěžní příspěvek napsat, s kým byste chtěli vyrazit na snídani. A my někomu z vás v komentářích i dneska odpoledne s naší Denčou Janečkovou rozdáme 500 korun do jizerských pekáren pro den harmonie. Ano, pojďte si i vy pro dobré pečivo na našich sociálních sítích. Jaký je váš oblíbený kousek pečiva? Je to křupavý rohlík nebo pěkný nadýchaný bochní chleba? Co si vy rádi dáte? Za 500 korun můžete nakoupit v prodejnách harmonie v jizerských pekárnách. A já vám k tomu přihodím i další skvělý hity, protože nás do půli čeká třeba Xindl X a jeho hit V blbým věku.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Na hodinách 11.25 tady je Hit Radio Kontakt, tady dneska je Libaj, vás zdraví od mikrofonu. Pojďme se společně podívat na jednu prekérní situaci. A to je sušák na prádlo. Takový ten klasický, pokud bydlíte třeba v paneláku, určitě ho znáte. Sušák, který se rozdělá a má na každý straně tu nohu, pak se ještě dá otevřít z druhé strany. No prostě nevím, jaká je vaše zkušenost, ale teď to bude 6 let, co bydlím pryč od svých rodičů a tím pádem si dělám vlastní prádlo a zásadně po každý i během těch 6 let, kdy se tuhle tu monstrózní věc snažím otevřít, tak se mi vždycky rozpadne v rukách. Protože když už zavřete ty nohy z jedné strany, tak se to rozbalí z druhé strany. A furt to někde přepadává, furt to někde překáží. No, v každém případě, máte tu stejnou zkušenost jako já? Napište nám na WhatsApp 606 825 404. Já jsem to vyřešil tak, že jsem celý sušák nacpal do takového velkého pytle, takže teď už se to nikam neotvírá. Ale sám o sobě musím říct, otvírat a zavírat sušák, to je příběh sám o sobě. Na to by se dala studovat i vysoká škola. Za chvíli budeme zpátky s dalšími hity. Miley Cyrus nám přinese Konec světa s hitem End of the World. No a legendární hit nám přinesou i Coldplay, protože Viva La Vida už klepe na dveře. Zůstaňte s námi, za malý okamžik další skvělý hity v éteru.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký alfatitly, jo.
3: To je, ale jestli
4: toho automobilový... Poní,
2: nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve...

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema, jde to i bez banky.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Hitradio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Miley Cyrus s hitem End of the World v 11 hodin 37 minut na pátek 22. května. My pro vás máme to nejlepší z hitů a taky důležitý oříšek, který musíme rozlousknout. A sice, jak správně otvírat sušák na prádlo. Protože ať už ho otevřete z jakýkoliv strany, vždycky z něj nějaký ten kousek vypadne. A myslím si, že Helena měla tu nejlepší odpověď na našem WhatsAppu, kam nám napsala: ahoj, řeším to tak, že mám šňůry na prádlo a sušák nevlastním. Tak buďte víc jako Helena, pořiďte si místo sušáku třeba šňůry na prádlo. A pokud bydlíte v padeláku, smůlička. Asi to budete muset dávat, nevím, někam na balkon. A nebo si můžete pořídit sušičku, když na druhou stranu není nic takového, jako si rozvěsit prádlo a potom optimálně čekat, až sprchne a všechno vám zase zmokne. Před náma jsou další skvělý hity, aby jsme si mohli užít pátek krátce před polednem. No a teď, jak už jste určitě poznali, si dáme další legendární kousek. Vrátíme se na chvíli zpátky do minulosti. Od ATC pro vás máme hit Around the World. Tak pohodové odpoledne. The kisses.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: UDG se svým hitem Odlétáš, parteřím před 11:45. Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před polednem zdraví Deniska Jalibaj. Naše Silva Válková je od pondělí zase zpátky s vámi. Na víkend je tu na vás už připravena naše Jana Němečková a přidá se už dneska odpoledne i naše Denisa Janečková. Zkrátka celý tým Hit Rádia Kontakt, jak se sluší a patří. My se uslyšíme zase za 14 dní, konkrétně 6. června, kdy si společně do vysílání přijdeme také, kdy za vámi do vysílání přijdu já a společně se mnou také vůbec první Čech, který se dostal na Tetr College Adam Kalina. Máme pro vás připravený další skvělý playlist, takže rozhodně zůstaňte s námi. A samozřejmě i srdcovky Jirky Pelnáře už jsou nalajnovaný, aby vám dělali ten lepší čas na vrat do nostalgické minulosti právě od 12 hodin. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
6: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
6: Jde k nám!
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
20: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
21: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
22: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
23: Já.
22: Protože jsou spolehlivé?
23: Já, natürlich.
22: A se zárukou na 5 let zdarma?
23: Já, sicher.
22: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
24: Hit Radio Kontakt.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor dávejte na trase z Jablonce nad Nisou na Harachov. V Desné se srazil autobus s osobním autem, počítejte tady se zdržením. A opatrně taky na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu. U Jestřebí probíhá dneska údržba a úklid vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
9: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
10: I'm Ariana Grande.
11: It's Hozier.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Odpolední show už je za rohem a dneska si to užijeme se vším všudy. Spoustu skvělých hitů, skvělá nálada, zároveň venku máme příjemný počasí, to znamená, že pokud vyrážíte třeba někam na procházku nebo někam na terásku, na kávu s kámošem a po práci, tak nalaďte Hit Radio Kontakt, protože to vám zlepší náladu.
17: Tak to byl takový malej šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
2: Jedna noc, desítky míst a nekonečno zážitků. Muzejní noc pod Ještědem dneska večer propojí Liberec, Vratislavice i Jablonec nad Nisou a nabídne večer, kdy galerie, muzea a další prostory nabídnou speciální program v netradiční večerní atmosféře. Čekají vás komentované prohlídky, výstavy, koncerty i netradiční zážitky.
1: Hokejový servis Hit Radia.
18: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Liberci měříme 19 stupňů, v České Lípě a v Děčíně je 21 stupňů. Odpoledne budou teploty stoupat maximálně na 24. Bude většinou polojasno, místy až oblačno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch devadesátkách v pátek večer vždycky slyšeli.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Legendární Love Už Be My Lover. Je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali doslova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně. Já jsem strašně rád, že se máte dobře. Protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002, to jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002. Tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej, tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích, ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara, to nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím Ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo? Od toho my jsme tady. Mimochodem, troufnu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten Ploužák, když se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera. To je nádhera. To dětství a ta puberta alespoň máme na co vzpomínat, že jo? Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: naprosto ikonický hit The One and Only, to je pátá srdcovka na Hitrádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a zkouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, 5 srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hitrádiu zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
2: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin, 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978 vás především dámy 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1... Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's greased lightning. Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John. I got

0: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuji o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte s Itráliem.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
5: Ústecký kraj vás zve na den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
8: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
9: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
10: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
11: Auto na šrot CZ.
12: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
11: Volejte 776-823-833.
12: Auto na šrot.cz.
11: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
12: A zdarma odvezeme.
11: Volejte 776-823-833.
13: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
14: Trenýrkárna.cz.
15: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
14: Trenýrkárna.cz. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
16: Hit Radio.
17: Makes me feel.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Staňte se noční šelmou. 9. ročník NN Night Run Liberec se blíží. Připravte čelovky a vydejte se v sobotu 23. května na večerní závod na 10 kilometrů ve sportovním areálu Veses v Liberci. Vyběhnout můžete i na kratší Belis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Připravený je i 3 kilometry dlouhý Phoenix Run rodinný běh i dětské závody pro ty nejmenší běžce. Více info a registrace na night-run.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin 59 minut, posloucháte Hit Radio. S vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. U Smržovky na trase mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem probíhají dneska v pravém jízdním pruhu údržbové práce, tak tady projíždějte radši opatrně. A s omezením počítejte na Děčínsku. V České Kamenici ve Smetanově ulici probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Uchazečů o šestiletá gymnázia je zatím asi 200, o osmileté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu.
2: Policie při finále MOL Cupu rozdala jabloneckým fanouškům pokuty za 60 tisíc a dva z nich zadržela. Královéhradečtí policisté při finále fotbalového poháru mezi Jabloncem a Karvinou kvůli výtržnostem zadrželi dva jablonecké fanoušky. Dalším 8 fanouškům dali za přestupky pokuty skoro za 60 tisíc korun. Jednoho čeká správní řízení.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 19 až 22 stupni. Během odpoledne budou stoupat maximálně na 25. Bude většinou polojasno, přechodně až oblačno.
8: Jirka Pelnář, Hit Radio.
1: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Tam se, jestli patříte mezi rekordmany, a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu, a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám 3 songy a jdu si udělat kafe a pak to provedeme.
8: Hit Radio Kontakt.

0: another.
1: One Direction na Hit Radio při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete. Píšete mi na WhatsApp Hit Radio různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu, jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Trádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch s klímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo. Bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. Jo. O to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Se úplně bojíte, co teď řeknu, že jo? Ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jediného kafe. To bude těžký. Bez jediného kafe, ani jedno jediný kafe, jo? Ani v neděli ráno. Kort ještě, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad, ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne, a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: gusta. A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hitrádiu, 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hitrádiu, společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas, a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. Alenka mi tady píše na WhatsApp Hitrádia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to víc než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít, proboha, teď je to nechutný, to se prostě nedá. Já ale chápu, třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje maču, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují maču. Je nějaký kluk, který zbožňuje maču? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde, ale teď se to normálně nedá pít teda. Ale OK, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
1: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gáta titly, jo.
3: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
2: Nevím, prostě převalské, jo,
1: třeba. Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland. Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
6: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Toto je...
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Mami, mami, mimino stegosaura. On chodí, jde k nám. Je... Yeah. Ty seš ale rostomilé.
13: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
14: Bydlet o úroveň výš?
15: Můžete i vy.
14: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
15: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
14: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
15: Rezidence Level 21.cz.
16: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
17: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
18: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, je děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Ty jo, hezky? Tak to bych rád viděl to video. Většinou se dávají takový ty pomalý, romantický melodie, ale tohle... Dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii. Což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak, co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pábůh asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? A nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavujte.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22., protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty prachy? Kde je ta výplata, která minulý týden přišla na účet? Neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme alespoň tady u nás na Hit Radio. Shakira a její novinka Zoo, ještě do 14. hodiny. K tomu Poetika nebo Meduza.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal. A pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
4: Energie, zkušenosti, výsledky.
5: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. slpartners.cz.
6: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QV kuchyně.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
18: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. To je taky dobrá zoo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči na Jablonecku ve Velkých Hamrech v části Mezivodí na mostě přes Kamenici je silnice uzavřená, objížďka je označená. A připomenu, že v Liberci je uzavřená ulice Kašparova nebo třeba taky Londýnská ulice, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, mami, mimino Stegosaura. On chodí, jde k nám. Ty seš ale roztomilé.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku, k čemu nástroj slouží výmluv. Mluvčí finanční správy Patrik Madle.
9: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
8: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město poutkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další 3 zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu.
1: V Liberci bude za měsíc na fotbalové mistrovství světa fanzóna. Zápas české reprezentace s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa ve fotbale 18. června budou moci fanoušci v Liberci sledovat společně na náměstí u radnice. Těšit se můžete nejen na promítání zápasu na velkoplošných obrazovkách, ale taky na celodenní program.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů, takové je dnešní počasí na severu Čech. Večer by se mělo začít vyjasňovat, zítra pak slunečno a teploty i nad 25 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hit Radia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hit Rádia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě. A myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti, ano, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit, tady na Hit Rádiu.
2: Hit Rádio Kontakt.

0: Na páteční odpoledne chviličku po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady 2 hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je, že
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou snadněji než ženy. Prý jenom stačí mírně změnit jídelníček a jde to samo. Holky naopak na sobě musí makat. Tak co? Je to tak, nebo to tak není? Opravdu my, chlapi, hubneme snadněji? Stačí nám prostě akorát to, že si nedáme jeden týden k večeři pivo a nebudeme jíst po 5. hodině a 3 kila máme doma? Dole teda? Jak to je? Jak to máte vy u vás? Ať už třeba v páru, jo? Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnes do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777. Pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru. Samozřejmě, dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rády.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hit Radio přesně ve 14:45 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak muži hubnou rychleji než ženy, je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den. Pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777937777, co si o tom myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boku. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus, každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonů jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zubne jenom tím, že přestane večer jíst chipsy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe a snadněji než ženy.

0: Kateřina Marie Tichá s hitem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše, ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kg dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pytlík gumových medvídků, že prý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno, ano, věci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Liberec.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
7: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
8: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tématické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
7: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
8: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táborový vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
7: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
10: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
14: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? Půl třetí odpo je hodně těžký sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se

0: až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že bychom si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, a odcházeli bychom domů po čtyřech, co? To bychom si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi dnes od 15 hodin opět bude probírat naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Odpolední show už je za rohem a dneska si to užijeme se vším všudy. Spoustu skvělých hitů, skvělá nálada, zároveň venku máme příjemný počasí, to znamená, že pokud vyrážíte třeba někam na procházku nebo někam na terásku, na kávu s kámošem a po práci, tak nalaďte Hit Radio Kontakt, protože to vám zlepší náladu.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

0: Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, takhle nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený klišé, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hit Rádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitů ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich mega hit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si necháme například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
3: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží. Slouží domov.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
15: Každý den přináší nové výzvy.
16: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
15: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
16: Více na práce Ontex.cz.
17: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus CZ. Teplo chytře a úsporně.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Staňte se noční šelmou. 9. ročník NN Night Run Liberec se blíží. Připravte čelovky a vydejte se v sobotu 23. května na večerní závod na 10 kilometrů ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Vyběhnout můžete i na kratší Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Připravený je i 3 kilometry dlouhý Phoenix Run rodinný běh i dětské závody pro ty nejmenší běžce. Více info a registrace na night-run.cz.

0: Krásné odpoledne, s vámi už je Denisa Janečková, pojďme se podívat na nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pozor na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu u Jestřebí, probíhá tady aktuálně údržba a úklid vozovky, takže raději nohu z plynu. A pozor taky na trase z Nové Paky na Trutnov u Vidochova, v pravém pruhu probíhají opravy svislých značek, tak i tady na to myslete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
5: Jasně, už balím.
4: Mami, a co když bude pršet?
5: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
4: Jo, to bylo super.
5: Viď, mám dobaleno.
4: Hurá, jedem!
5: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk by možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek, kam můžou výletníci zamířit už tuto sobotu, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
13: V sobotu nahlédnout do provozu společnosti Štok Plzeň Božkov nebo do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů.
12: Tam návštěvníci nahlédnou do prostředí, které navazuje na 120-letou průmyslovou tradici Plzně. No a členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikaci a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množinám.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
12: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po čtyřech zápasech a jednom dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Na severu aktuálně měříme teploty okolo 20. Denní maxima se vyšplhají dneska až na 23 stupňů. Během odpoledne čekáme polojasno, k večeru dokonce až skoro jasno.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show, máme už konečně páteční odpoledne, s vámi je Denisa Janečková a věřím, že dneska ten playlist bude znít zase o něco líp. Přece jenom všichni to dobře známe. Takže pokud právě teď razíte už z práce a třeba razíte někam za kámošema na terásku na kávu, tak si hlavně nalaďte ty nejlepší hity Dinoro, Gigi D'Agostino a In My Mind právě teď.

Luis Fonsi a taky Demi Lovato, Shemela Kulpa, doznívá Eterem Hitrády a Kontakt. Vyloženě jsme si to začali takovou letní peckou. Přece jenom čeká nás konečně víkend a konečně takovej první letní víkend. Výhledy v předpovědi počasí jsou naprosto pozitivní a mě schválně zajímá, jaký vy máte plány na víkend a schválně, jestli jste třeba ten typ, který se vyvalí doma hezky na zahradě, na ručník, bude se opalovat a bude si užívat ty paprsky přímo na těle, anebo třeba vyrážíte si užít to skvělý počasí někam na túru. Tak jako tak, rozhodně si užijeme všichni tohle skvělý počasí, protože přece jenom má to něco do sebe, všechno zní líp, všechno vypadá líp, když svítí slunce a všichni jsou víc přátelští, všichni to máme rádi. Takhle asi tak. Kamarádi, pište mi vaše plány na víkend na číslo 606 825 404 a my si předtím jdeme dát další pecku. Damiano David a Next Summer.

0: Olga Lounová. V éteru Hitrádia Kontakt krátce před 15:45. My jsme si pověděli o tom, že nás čeká vyloženě krásný víkend, protože poprvé se ponese v takovém tom letním duchu a vy jste mi opravdu psali na náš WhatsApp, kam vyrážíte, jaký máte plány na víkend nebo na další dny, protože opravdu bude samé slunce, s krásný teploty, příjemný. A třeba Mirka napsala, že vyráží na túry. A to v takovým typicky českým stylu, protože berou samozřejmě řízky, ty už se dneska večer začnou smažit, aby se dali zítra hezky do toho chleba a vy jste měli takovou tu sváču na té túře. Já si na tohle vzpomínám, když jsem takhle jezdila s rodičema, s prarodičema a tohle byly nejlepší zastávky, když jsme se vždycky někde zastavili, kochali se nějakými výhledy a dávali si k tomu pořádný řízek nebo nějakou dobrou.
1: Co století celý život žijeme v obřím motoristickým klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopnej vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
1: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký data titly, jo.
2: To jo, ale jestli toho automobilový.
1: Nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
8: trenirkarna.cz.
10: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
11: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovic.

0: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz
4: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
5: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Happy ending a taky Mika. To je to, co všichni potřebujeme slyšet v uších právě v pátek odpoledne. Je to prostě happy ending. A když už jsme u toho pátečního odpoledne, doufám, že třeba právě teď jste na cestě domů, řídíte a před námi jsou Queenie A Kind of Magic. Tenhle kousek je vyloženě chytlavej jako blázen a věřím, že kdo z vás právě teď třeba řídíte, nebo jedete domů, máte sluchátka třeba v uších, nebo si jdete domů pěšky, tak tohle to vás tak nějak povzbudí. Prostě za volantem si budete třeba hejbat ramenama, budete se usmívat, jak kdybyste byli z reklamy na štěstí. Má to takovejhle vibe, takže doufám, že ho využijete naplno a třeba se na chvilku můžete cítit jako ve videoklipu. Já vám to dovoluju a já se tak jdu cítit taky. Takže Queenie A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Sean Baker a taky VIP. Takhle skvělý hity si tady společně užíváme a věřím, že tohle je společnost, kterou v pátek odpoledne prostě si chcete vychutnat. Kamarádi, co byste si mohli chtít třeba vychutnat o víkendu, je nějaký skvělý nabitý program pro celou rodinu. Včerejším dnem odstartoval cirkus Prince tady u nás v Liberci, no a na ten vás pozve naše Denča.
1: Navštivte cirkus Prince v Libereckých Pavlovicích od 21. do 31. května. Tradiční český cirkus Prince přivezl pestrý program plný emocí, zábavy i dechberoucích výkonů. Těšit se můžete na elegantní akrobatky, talentované žonglérky i nezaměnitelného klauna. A nebudou chybět ani zvířecí hvězdy. Potkáte se taky s Adamsovi s holkou Wednesday a uvidíte i okouzlující laser show.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
16: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.
10: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Amy McDonald a taky This is the Life. Kamarádi, my jsme aktuálně v čase, kdy probíhá mistrovství světa v hokeji, a to tady ve Švýcarsku, tady v Evropě. No a dneska se nebude konat žádný zápas, kdy budou hrát naši Češi. Na to si počkáme do zítra, kdy vyzveme Slovensko, takže to bude taková bratrská pořádná jízda. No ale pojďme se taky podívat na mistrovství světa ve fotbale, kam se čeští fotbalisté taky letos nominovali. A to se bude konat hnedko v červnu. Co jsem se dočetla, dokonce finále mistrovství světa ve fotbale bude snad největší sportovní událost roku. Mají tady vystoupit totiž třeba Chris Martin, Coldplay, ale nejen ti, potom třeba Shakira, Madonna nebo BTS. Celá tahle show by měla vynést zhruba 100 milionů dolarů a dá se na vzdělání chudých dětí po celém světě. Což mně přijde naprosto úžasný, že se tihle všichni interpreti spojili k takhle krásné věci, a věřím, že to budeme mít co sledovat až pěkně do léta. Takže těšíme se na to, zítra ale samozřejmě budeme držet pěsti, to jsme si trošku ulítli z jednoho zápasu do dalšího, ale teď se zase zastavíme tady u těch skvělých hitů Lost Frequencies a Feeling.

0: Miley Cyrus a taky Jaded pár minut před 16. hodinou a to je čas, kdy se jdem kouknout na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech opatrně na trase z Jičína na Turnov za Ktovou. Kvůli dopravnímu omezení se tady vytvořila zhruba kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru a taky pozor na trase Turnov, Liberec před Žďárkem. Osobní auto tady srazilo srnu, tak raději opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Každý den přináší nové výzvy.
4: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
4: Více na práce Ontex.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkávají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádala jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpět do center. Nově to zkouší i Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co půjde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
12: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
11: Snazší parkování může pomoct lidem, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami nebo za programem v centru. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a první hráč světa Ital Jannik Sinner může na tenisovém Roland Garros zaútočit v Paříži na první titul. Díky němuž by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje triumf Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži minimálně 12 zástupců.
0: Na severu stále měříme teploty okolo 20 až 21 stupňů. Denní maxima se dneska můžou vyšplhat až na krásnou 23. Krásně se nám taky vyjasňuje a během odpoledne čekáme úplné vyjasnění.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show a právě teď si to jdeme pěkně rozjet. S vámi je Denisa Janečková a posílám

Sound of Silence. Právě to dozdnívá éterem Hitrády a Kontakt krátce po 16:00 odpoledne. Kamarádi, vy se stále máte tu možnost zapojit do participativního rozpočtu, kdy tady právě vy, Liberečáci, rozhodujete o tom, co byste na Liberci chtěli změnit, co byste chtěli dodat, zlepšit, vylepšit, ubrat, je to jenom na vás. V banku aktuálně 10 milionů korun, vy na to máte možnost samozřejmě přispět, nahlédnout svým okem a svůj návrh podat na tvořimeliberec.cz do konce května. Rozhodně už jsme si tady řekli některé tipy, které by mohly třeba fungovat, jak s tím vynaložíte, to už jenom na vás, zapojte fantazii a zkrátka to, co vám chybí, to, co byste chtěli ještě víc tady v Liberci, tak jim dejte vědět. Třeba se na vás usměje štěstí a vy se podepíšete pod to, že vy jste tím navrhovatelem. Držím pěsti a my si jdeme užít další pecky právě teď. Enrique Iglesias.

0: Rehab a taky In My Head. Nabitá pecka, spoustu skvělé energie, jedině Vitradio Kontakt. A my se společně pojďme přesunout a podívat se do České Lípy, kde se pro vás chystá skatepark, krásné nové sportovní zázemí. No a já předávám slovo Denči, která pro vás zjišťovala informace.
1: Česká Lípa je městem sportu. Na téma nových sportovišť i chystaných sportovních akcí jsme si povídali se starostkou České Lípy Jitkou Wolfovou. Dobrý den, paní starostko.
2: Dobrý den.
1: Prozraďte nám, na jaké nové sportoviště se v České Lípě mohou lidé těšit.
2: Tak v polovině letošního roku začneme pracovat na stavbě nového skateparku v Purkyňově ulici u základní školy Spičák. Vysoutěžit zhotovitele u této zakázky nám dalo opravdu zabrat a o to větší radost mám, že se to konečně podařilo.
1: Proč to bylo obtížné?
2: V České Lípě chceme postavit skatepark s betonovými překážkami a parkurovými prvky, který bude na vysoké úrovni. Skatepark tohoto typu umí postavit jen několik firem v republice, které mají dlouho dopředu obsazenou kapacitu. Navíc jsme museli soutěžit zvlášť odbornou firmu na stavu překážek a zvlášť další firmu, která připraví terén. Vše ale konečně klaplo. Skatepark by tedy měl už stát v příštím roce.
1: Popište nám, co v novém skateparku všechno bude.
2: Tak jak jsem zmiňovala, bude to skatepark s betonovými překážkami. Kromě toho zde ale bude také sociální zázemí, pergola, pobytové schody, nové chodníky, mobiliář, veřejné osvětlení. Opravíme i protihlukovou stěnu, která bude v těsné blízkosti skateparku. Je to opravdu komplexní areál, kde se budou moci pořádat i závody nebo další akce. V České Lípě máme silnou základnu lidí, kteří se tomuto sportu věnují a kteří na skatepark čekali opravdu dlouho. Jsme rádi, že jim a dalším zájemcům můžeme areál konečně dát.
1: Pracuje město ještě na nějakých dalších zakázkách, které souvisejí se sportovním vyžitím ve městě?
2: Ano, v letošním roce bude již třetí sezónu v provozu koupaliště Dubice a v loňském roce sem přibyla nová veřejná griloviště a letos chceme přidat dvě nová dětská hřiště a také boxy na kola, kam si je budou moci cyklisté bezpečně uložit. Chceme také pořizovat novou kogenerační jednotku do sport areálu, která pro tento komplex vyrábí teplo a elektrickou energii. Ta stávající je v provozu 18 let a je potřeba ji už vyměnit.
1: Mohou se občané těšit třeba i na nějaké hezké sportovní akce?
2: Určitě mohou. Hned na začátku června, 3. a 4. pořádá příspěvková organizace Sport tradiční olympiádu dětí a mládeže. Teď následující týden, 7. až 4. června, na tenisové kurty u Poučnice vrátí mezinárodní tenisový turnaj Machalik Open a to je opravdu krásná podívaná. Na obě akce srdečně zvu.
1: Máte v oblasti sportu nějaké plány do budoucna?
2: Tak plánujeme stavbu nové sportovní haly, protože ta stávající je plně vytížená a již našim sportovcům nestačí. Chceme také pokračovat v dalších opravách na Českolipském městském stadionu. Tam sice nyní řešíme takový zádrhel s nedávno opraveným fotbalovým hřištěm, ale věřím, že vše zdárně vyřešíme a sportovci si budou moci tento areál naplno už užívat.
1: A mně nezbývá, než popřát, aby se sportu v České Lípě i nadále dařilo. Díky za rozhovor, paní starostko, a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Radia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
4: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. www.qkuchyně.cz.
7: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
8: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
9: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
10: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
11: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
12: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Radíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do Pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: Elitedate.cz.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Kontakt kapela Hodiny se svým kouskem souhvězdí. Kamarádi, já se vám musím přiznat, dneska jsem seděla v centru Liberce na malý terásce a koukala jsem

0: Venku nám svítí slunce a k tomu nám hrajou takhle skvělý hity. Vyladíte Hit Radio Kontakt, s vámi Denisa Janečková. No a pro kamarádi, určitě si užíváte třeba tohle krásný počasí, třeba i na nové liberecké náplavce, kterou si konečně můžeme užít se vším všudy v tomhle krásném počasí. Je to krásné místo, příjemné místo a dokonce dobrá zpráva pro vás všechny, bude se i rozšiřovat. Protože na druhém břehu by se měla náplavka rozrůst a mělo by celkově to vytvořit hezké pobytové zázemí právě v dolní části města. Výstavba by měla začít už příští rok. Takže pokud vám to přijde ještě málo, tak nebojte, přijde ještě víc, protože my, náš národ, vždycky chceme ještě něco víc. Schválně mi dejte vědět, zda na náplavku chodíte, nebo třeba už jste tam aspoň prošli a užili si třeba něco dobrého, co tam nabízejí k snědku. No a my si budeme mezi tím užít další pecky, protože za chvilku je na nás nachystaný Ed Sheeran, anebo taky Coldplay.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Taky pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
3: Energie, zkušenosti, výsledky.
4: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
11: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně. Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. Echo Online.cz.
14: V drogerii TT léta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

I pray as I sleep and wake, cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by Coldplay, Little Sims, Burna Boy a taky We Pray. Krásný kousek, který v éteru Hit Rádia Kontakt nesmí samozřejmě chybět. No a v jídelníčku snad každého Čecha nesmí chybět třeba obyčejný tukový rohlík. My jsme totiž přeborníci a jsme jako Češi totálně závislí na rohlících. Každý den jich v průměru sníme 13 milionů, to znamená, že ročně každý 440 na rohlíků na hlavu. I když se říkám s tím, jak rostou různé ceny, dneska máme rohlík zhruba za 3-4 koruny, když dřív stál 30 haléřů a třeba ještě méně, tak si myslím, že tak když to takhle bude pokračovat dál a rohlík bude stát 440 korun, stále je budeme jíst, protože prostě je to dobrý. Nejčastěji si ho všichni dáváme s máslem a sýrem, někdo si na to dá ještě šunku, někdo si ho rozpeče, někdo si dá párek v rohlíku. Je to prostě neuváženou, ale na čem se shodneme úplně všichni, že rohlík je prostě takový safe jídlo. Jo, a věřím, že to máte vy všichni taky. Takže pokud jedete právě teď nakoupit, nezapomeňte vzít 8 rohlíků a já vám posílám Leony.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, David Guetta a Sam Martin, taky Dangerous doznívá právě teď, přesně v 17 hodin a to je čas kouknout se na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně u Železného Brodu na výjezdu směrem na Tanval se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky, taky policie, komunikace je uzavřená, v obou směrech se taky tvoří kolony, takže s tím určitě počítejte. A taky opatrně v Kořenově, konkrétně v části obce Dolní Kořenov, probíhají tedy stavební práce, kyvadlový provoz je jedním jízdním pruhem, tak na to myslete. Vaše dopravní info pak volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Auto na šrot CZ.
5: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
4: Volejte 776-823-833.
5: Auto na šrot.cz.
4: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
5: A zdarma odvezeme.
4: Volejte 776-823-833.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval, je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
9: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
8: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. No a trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení.
0: Zítra se podržte, čekáme na severu teploty až na 27 stupních. Čekáme taky slunečno během dne, potom možná nějaká lehká oblačnost, každopádně 27 stupňů, na horách 20 až 23.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show, od mikrofonu zdraví Denisa Janečková a teď vám posílám kapelu Nickelback. How You Remind Me.

0: Teda takovouhle klasiku. East 17 a taky Thunder v éteru Hit Radio Kontakt krátce před 17:15. No a my tady společně celý týden soutěžíme společně s jizerskými pekárnami o dobrou snídani, co může být víc než tohle krásný počasí slunce venku a snídaně s někým, s kým, koho máte opravdu rádi. Já už mám na telefonu dneska Market. Ahoj Market.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Kde jsme tě zastihli takhle v pátek podvečer?
1: Ty jo, teď jsem akorát na kole na cyklostezce v Pavlovicích.
0: Takže takhle si užíváš slunce ty a ty si nám psala, s kým by si ty vyrazila na snídani?
1: No určitě s přítelem.
0: S přítelem, takže určitě něco nachystáte co nejdřív, protože slunce teďko má vydržet, má být krásný počasí, už začíná to léto, takže to bude stát za to.
1: To jo, moc se těším, moc děkuju a určitě si to užijeme.
0: To jsem moc ráda, Market. Užijte si ještě kolo, užijte si krásný večer.
1: Děkuju.
0: Já ti moc gratuluju a budeme se těšit zase příště.
1: Taky moc děkuju.
0: Zdravím, se krásně.
1: Se. Ahoj.
0: Tak kamarádi, jizerské pekárny odměnili právě teď Market. Market doufám dojede na kole v pořádku, aby si mohla užít pořádnou dobrou snídani. No a vy určitě zůstaňte s námi dál na vlnách, protože to tímhle samozřejmě nekončíme.

0: Radio Kontakt si užíváme tu nejlepší náladu, protože takovýhle hity ty vám nabídneme jedině my. PH Electro a Stereo Mexico doznělo právě teď. A já se vám přiznám, já jsem si teď otevřela tady u nás v rádiu okno, abych trošku provětrala a hnedko mě do nosu bouchnul takový ten vánek toho zapáleného ohně nebo grilu, protože sousedí, koukám, se chystají na pořádnou dnešní, dalo by se říct, už letní party a já doufám na jednu stranu, že vy to máte taky tak, že už žhavíte grily, marinujete maso nebo krájíte nějakou zeleninu, sezvali jste k sobě nejbližší přátelé nebo třeba rodinu a prostě vás čeká krásný večer. Přece jenom máme pátek, před náma je víkend, venku je nádherně a čeká nás nádherný celý víkend. Co víc si můžeme přát. Takže určitě toho využijte, pokud nemáte grill, tak vyražte. Mnoho obchodů nabízí takový ty jednorázový a můžu vám potvrdit, že opravdu to funguje. V kempu prostě to nejlepší, co můžete mít, takže vyražte na nějakou pořádnou grilovačku a užijte si to s kámošema, s nějakým dobrým pití, s dobrou atmosférou a samozřejmě s tím nejlepším playlistem, o který se vám staráme my. Rose, Bruno Mars nebo Neil Diamond a Two Friends už za chviličku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký datatitly, jo.
3: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
2: Nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
16: Asi bouchla hadice.
15: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
16: Co?
15: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
16: Chlapi, jedem do Hostru!
17: Hausbrand Café per favore?
18: Si, signora.
19: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
20: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
21: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Některý pecky nikdy v životě neomrzejí. Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline je toho důkazem. Takovýhle pecky si užíváme na Hitrádiu Kontakt v pátek podvečer a před chvilkou jsme se bavili o tom, jak mi tady přímo pod oknem náš soused zažehnul oheň a taky si jde vychutnat nějakou skvělou grilovačku, co se koukám. Vypadá to skvěle, protože je tam toho spoustu a hnedko bych se tady klidně slaňovala z okna pro nějakou dobrotu. Každopádně, jak tak koukám, vy jste se toho docela chytli a píšete mi i na WhatsApp, kde jste mi poslali několik z vás krásné fotky toho, jak si užíváte páteční podvečer a jakou grilovačku chystáte. Koukám tady na zprávu od Matěje, který nám poslal, že tam má, a co koukám, to jsou špekáčky, je tam nějaký maso, krásně vypadající salát s asi balkánským sýrem nebo fetou, těžko říct, každopádně vypadá tlahodně a takových fotek tady mám spoustu, takže moc vám děkuju, protože já se dneska na žádnou grilovačku nechystám, ale asi to hodně rychle obrátím a sešlu nějaký kamarády se zvuk sobě, aby jsme si mohli užít taky takhle krásný večer. Vám všem, kdo se právě teď chystáte, posílám vohnouty a svaz českých bohemů, protože jestli se něco právě ke grilovačce hodí, je to tohle.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

0: Tenhle kousek vás možná mohl trošku naladit na dnešní večerní speciál, protože takovejhle vibe to bude mít, budete tančit, budete si užívat skvělý hlasy, skvělý jména a to za doprovodu Míši Pospíchala. Přichystaný pecky, jako třeba Kaoma a Lambada. Pecka, která nám vyloženě odstartuje takový ten letní vibe, který všichni potřebujeme už cítit, aby nám proudil v krvi. Samozřejmě další jména jsou tady přichystaný, koukám na to třeba Phil Collins nebo taky Miroš Birka, Celine Dion nebo spoustu dalších. Nebudu vám prozrazovat úplně všechno, protože sama se tady v tom ztrácím, jak chci přečíst úplně všechno a chci slyšet úplně všechno. Bude to skvělý páteční večer, tak jak má být, takže buďte určitě na vlnách Hit Rádia Kontakt i nadále, ale my si společně ještě pojďme užít třeba Kamarád a Be Mine nebo Daniel Powder. Už za chviličku.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
6: Service Plus.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Hit
2: Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

kontakt, slibovaný kamarád a taky Be Mine. Právě teď dozněl a taky s ním doznívá i odpolední show, kamarádi. My se uslyšíme ale zítra odpoledne, takže se můžeme těšit na to, že si sobotní, sluneční, krásný letní odpoledne užijeme společně za doprovodu samozřejmě skvělých hitů, který tady pro vás Hit Radio Kontakt má přichystané. Teď už si užijete další pecky Dua Lipa nebo taky David Kushner, no a potom už startuje páteční večerní speciál, takže společnost na večerní grilovačku, posazení nebo třeba jenom takový užívání si večera je jistý. Mějte se krásně a slyšíme se zítra. Zatím čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, opatrně na Jablonecku, na výjezdu z Železného Brodu směrem na Tanvald, srazilo se tady osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranné složky a policie a komunikace je uzavřená v obou směrech, počítejte s kolonami. Vaše dopravní info potom volejte na 800 900 952. Přejeme šťastnou cestu.
3: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv day.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
8: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemitem Madagaskaru, což znamená, že nežije nikde jinde než na tomto ostrově. A tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
7: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident Svazu lyžařů David Trávníček.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doctor 80 v plném proudu. Hezký dobrý večer. S vámi Leona. My vlastně spolu budeme takhle usínat. Zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte. Jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven do víru velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky. Rozhodně. Legendární 90-kový hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

0: Eternity. Kdo z vás si tenhle song zpíval? The Last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi taky Lea. Hezký dobrý večer. 6:02. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká? Je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
3: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Vronsky Beat, zlaté nesmrtelné osmdesátky, i tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer z pohodlí

0: dorazit do té zoo?
1: Jasně, už balím.
0: Mami, a co když bude pršet?
1: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
0: Jo, to bylo super.
1: Viď, mám dobaleno.
0: Hurá, jedem!
1: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží.

0: domov.
1: Tohle děti na mobilu neuvidí. Cirkus Prince je v Liberci. Lachtán, papoušci Ara, velbloudi i zebry a laser show, která vás dostane. Yeah! Zábava, napětí a obdiv, to vše vás čeká v Cirkusu Prince. Liberec Pavlovice na ploché dráze. Až do konce května.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Posloucháte Hit Radio City, kamarádi, za minutu je tady 7:00. Asi jste poznali podle úvodu, že mě trošku překvapilo, jak jsme rychlí, že vlastně ještě ani není 7 a už jsme v éteru. Ano, Hit Radio a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj!
1: Ahoj!
2: No, já jsem tě chtěl napodobit, ahoj, tady Vincent navrátil.
3: Ahoj, tady Andrejka.
1: Hezký skoro.
2: Ty zkusím, protože máš takový specifický hlas.
0: Jak? No přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas, následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, co se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanouci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
1: No je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
2: No ale jsi slávistka, ne?
1: No ale mé srdce tepe pro Slávy, takže tam se to trošku příčí.
2: I potom všem?
1: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domí, ty bydlíš v Praze. A přitom
0: tak, no
1: si kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
0: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
2: No nemá, protože by jinak dostal.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezký večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. Oh. A přijede 5000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5000?
2: Ty kráso.
3: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No, pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
3: je
0: ale
3: to
0: pro Slavie.
3: Je to Slavie a my jsme si uřízli ostudu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
2: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ostudu.
3: Je to tak.
2: A
3: dokonce
2: to
3: jsem taky zachybovala, ne, že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
2: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
3: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
2: No ano, ostuda už

0: and Monica. Wow, to zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio a tahle ta trojice. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takový zajímavý trend, který se objevil.
1: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje teď takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj zbytečně moc hodná.
0: Mm-hmm. Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
1: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řekněte, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
2: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
3: Možná.
0: Ano, za dnešek.
1: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
2: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak.
1: Aha.
0: No to je lhůta.
1: Dva měsíce, to je blbý.
2: Tak jsi takovej opojený láskou, leda se odpustíš.
0: To projde všechno.
2: Benevolentnější. Mm,
1: tak jdeme jako na surovejší.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
1: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
2: No a teď, v moment, kdy s tímhle velmi nesouhlasím, je to king treatment.
1: Ne, právě, že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
2: Ale extrémně velkorysé. Mm-hmm.
0: Je to tak moc, jako.
2: Je to tak moc.
1: A co když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, ale jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral a vyžehlil.
2: Tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
1: Já jsi si říkala, že máš doma sama bordel, viď?
2: já přiznávám, jsem trochu bordelář. Ale pracuju na tom.
1: A poslední otázka, Domi?
0: U nich doma jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídá k vysílání v rádiu, odhazuje to oblečení. Má kolegyni, na kterou se jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
2: Jo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
1: Ale to je potom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
2: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v nich mě důvěřuju, takže kdyby mi něco řekl,
1: dobře,
2: já ho věřím.
1: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
4: Radio Kontakt.
0: A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Rádiu pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
7: Asi bouchla hadice.
6: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
7: Co?
6: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
7: Chlapi, jedem do Hostru!

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. Teda, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: Co zůstalo, Domino?
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svého prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši.
1: Ježiš, to je tomu
0: třpitky.
1: Já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo až ty.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkovej den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Hezky. Výběrčí, no. Ještě... Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: To je pravda.
3: Hit Radio City.
0: Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.cz.

0: hit rádio Kontakt.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax, efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Rádio Kontakt.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
4: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete.
5: My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: www.drbysohrad.cz. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: Hausbrand Café per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Roudnici nad Labem na Litoměřicku za 5 750 000. Byt dva plusy na v Prachovicích na Chrudimsku za 1 990 000. Byt dva plusy na v Moravském Berouně za 1 620 000. Chata v katastrálním území obce Radič na Příbramsku za 2 250 000. A garáž v Ústí nad Labem za 495 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrý.

0: dneska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
3: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
4: Rádio.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.